žádky jatý tako, što lísti evaluate i až bet žádky aru jatý a cizigint i a tenšnosk až ty kůl i a besti tvosk až go i až šidí wet tál a tenky i da dál i a ty kůl bát i až a bej aru ty tínko a nešej ty opr što lísti se zilgo ty tvo ty kůl water i až a ši i a ty fully conscious go ty ja aru šla go nešej i a ha Die Hostel nicht die Nast geht auf la Sage die age condition ihr got zago out of the experience that you got the confusion though was pause and go as a link or either da evil as a link or ihr age no age nicht go ihr die dehydration die age die safety tips die linge leicht an dolle on a care are nicht an degi are